0: Altså, der sker fuldstændig hjernedøde ting i sms'en i dag. Fordi, så vidt jeg lige kan læse mig frem til, så er der en, der vil opkalde sin andrik efter mig. Det er en mulighed, jeg aldrig nogensinde har fået. Det vil jeg bare lige sige med det samme. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre i den situation, fordi det nummer, der så er blevet ønsket, det skal helst ske til Fine Night, Banksy, Angels of Destruction, Neelix og... Ja, det er simpelthen ikke noget, jeg kender. Men det, jeg kan læse mellem linjerne, fordi du vil ikke have et mashup-cut af Age of Love med Charlotte DeWitt. Det er jeg vildt glad for, fordi jeg forstod slet ikke de ord, der kom ud af min mund der. Prøv at høre. Det, jeg kan læse, du gerne vil have. Nu læser jeg jo bare mellem linjerne. Det er, at du gerne vil have et remix af en, der hedder Sands. Måske er det største nummer nogensinde. Og så skal den andrik fandme også hedde Emil Lange. Den her, den er til dig.
1: Hey, you there.
2: Who, me?
1: Yeah, play the Sandstorm track.
2: What do you mean?
1: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na